sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Vypni hlavu, zapni nás. Bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha. Rádio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. V prostorách staré radnice v Mladé Boleslavi byla včera podepsána 3 memoranda, která potvrzují pokračování dlouhodobé spolupráce města s významnými partnery. Nově dohodnutý rámec platí pro období let 2027 až 2030. Město bude pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Škoda Auto, společností Ško Energo, odbory Kovo MB a také se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Více informací najdete na našem webu. A teď míříme do Mnichova Hradiště. Po dokončení rekonstrukce plynovodu v Turnovské ulici a celoplošné opravy jednoho jízdního pruhu v Jiráskově ulici se Jiráskovy ulice týká další dopravní omezení. Od 7. do 21. září bude uzavřena část ulice mezi Ivana Olbrachta a Turnovskou. A to kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Josima běh se v Mladé Boleslavi uskuteční už tuto neděli. Start bude u krytého bazénu na Štěpánce. Ze všeho nejdříve začnou dětské závody, a to v 9 hodin. V 10 hodin půlmaraton a v 10.30 desítka a štafeta. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Didi-na-na-na.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Posloucháš správně.

0: kello 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný úterní den. Městská hromadná doprava v Mladé Boleslavi doznala od dneška změn. Největší novinkou je nová linka s označením 62. Do svých tras se také vracejí některé linky, které byly omezené kvůli stavbám na komunikacích. Se začátkem školního roku se autobusy opět řídí jízdními řády, jako ve dnech školního vyučování. Mladá Boleslav o víkendu zažila policejní kontrolu zaměřenou na alkohol, drogy a mládež. V sobotu policisté v rámci preventivní akce Adam navštívili restaurace, bary, kluby a další místa ve městě. Výsledkem bylo mimo jiné odhalení 5 mladistvých, kteří byli pod vlivem alkoholu. Policisté zároveň řešili 3 případy požívání alkoholu na veřejnosti. Tradiční setkání hokejistů Mladé Boleslavy s fanoušky před startem nové extraligové sezony se uskuteční tuto sobotu v Olympii. Program začne ve 2 odpoledne. Natáčet se bude živý podcast, klub představí nové dresy a chybět nebude ani autogramiáda. Takové byly další zprávy a je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: barvy, tvoje jistota.
1: Krásné dopoledne, moji milí, je 1. září, svátek dnes slaví Linda a Samuel, takže přejeme všechno nejlepší. A dnešek patří taky jednomu krásnému, trošku zapomenutému způsobu komunikace. 1. září se připomíná Světový den dopisování, den, který připomíná obyčejný dopis. Něco, co už pomalu mizí pod lavinou zpráv, hlasovek a krátkých odpovědí. Dopis má přitom jednu obrovskou výhodu. Když ho napíšete, nemůžete ho po 5 vteřinách smazat a poslat znovu. Nemůžete k němu přidat 10 smajlíků, aby druhý člověk pochopil, že jste to nemysleli špatně. Prostě ho napíšete, podepíšete a odešlete. Já tady nevím, jak vy, ale já už jsem dopis neposlal hodně dlouhou dobu. Nic, pokračujeme dál v úterý 1. Přeji vám krásný den.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

stará, kde ravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem má.

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
1: Parádní den, tady je Rádio MB a teď pojďme na jeden současný trend a to je návrat malých obchodů, ve kterých vám nikdo nic neprodává pod tlakem. No a některé značky dokonce staví prodejny tak, aby připomínaly spíš obývák nebo galerii. Člověk si může věci prohlédnout, sednout si a chvíli nic nedělat. A možná je to přesně reakce na to, jak agresivně jsme si zvykli nakupovat přes internet. Nic, jsme Rádio MB, servíruj další hudbu.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Věděli jste, že?
1: Žáci a studenti se vrátili do školních lavic. Všem přejeme, ať je pro ně nový školní rok úspěšný. Co se týká Mladé Boleslavy, tak práce na půdní ve stavbě 4. základní školy pokračují. Někteří žáci se dokonce musí na několik měsíců přestěhovat a učit se na jiné škole. Budova 4. základní školy pochází z roku 1927 a nyní se zde bude pracovat zřejmě další rok. Výsledkem nebude jen více prostoru pro výuku, ale také bezpečnější prostředí pro žáky, pedagogy i další zaměstnance školy. Na 3. základní škole byla během letošního léta dokončena poslední etapa výměny oken. Na 6. byly během prázdnin instalovány venkovní žaluzie v hodnotě téměř 1,63 milionu korun. Nové stínění pomůže udržet ve třídách příjemnější klima během horkých letních dnů a zároveň omezí přehřívání učeben. Na atletických oválech u 6., 7. a 8. základní školy proběhl retoping, tedy obnova povrchu běžeckých drah. Proměnou prošly také šatny v základní škole Debs. Radio MB.

0: první září pokračuje, vyladíte Rádio MB. No a pojďme do některých měst, tam se začínají obojovat automaty, které prodávají úplně obyčejné věci, které byste čekali spíš v obchodě. Od základních potravin až po drobnou elektroniku nebo hygienické potřeby. No a já jen čekám, kdy přijde poslední fáze. Třeba půjdeme večer ulicí, zjistíme, že doma nemáme zubní pastu, zmáčkneme tlačítko a automat jí vydá. Žádný prodavač, žádná fronta, žádné povídání. Tak já teď taky nebudu povídat, ale budu hrát muziku. Tady je Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Pokračuje úterý 1. září, my jsme samozřejmě dobře naladěni na Rádiu MB a teď pojďme do Německa. Tamní vědci letos přišli na něco, co může zásadně změnit náš vztah k cibuli. Zkoumali totiž, proč při jejím krájení pláčeme, a podařilo se jim vytvořit odrůdu, která produkuje výrazně méně látky, která způsobuje pálení očí. No, takže možná přichází konec jedné z největších kuchyňských nespravedlností. Člověk nakrájí cibuli, brečí, smrká a přemýšlí, jestli stojí za to pokračovat. My rozhodně pokračovat budeme i po 10. hodině, a to vám nabídnu třeba lístky na Velečovské léto. Krásný den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Určujeme rytmus v bolce.
3: Energia de luz.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Tuto sobotu se uskuteční Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého parku. Bohatý doprovodný program začne ve 2 odpoledne. Kromě koncertů se příchozí mohou těšit na módní přehlídku, ukázku historických kol, dětské dílničky a občerstvení. Po 2 měsících prázdnin se dnes vracejí děti do školních lavic. Začíná nový školní rok 2026-27 a svůj první velký školní den prožili také prvňáčci. Vyučování dnes začíná na základních i středních školách po celé republice. A pokud už teď děti přemýšlejí, kdy budou zase prázdniny, tak první volno přijde na konci října. Podzimní prázdniny jsou naplánované na 29. a 30. Na Mladoboleslavsku pak čekají jarní prázdniny od 8. do 14. února. České basketbalistky po včerejším přesunu z Prahy do Berlína čeká dnes generálka na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Duel začíná v 16 hodin. Za 3 dny pak svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To

0: A vysílání Rádia MB pokračuje i takhle po 10. hodině 1. září. Ještě jednou tady přejeme k svátku Lindám a Samuelům. No a o čem se budeme bavit? Třeba o novém způsobu výroby potravin, také o tom, že vědci vyvíjejí materiály, které se dokážou sami opravovat. No a taky půjdeme mimo technologie, co se nově děje třeba na balkónech, jaké jsou trendy, tak to vám řeknu už za malou chvíli. Tady v této 60-minutovce. Navíc pro vás budu mít taky lístky na Valečovské léto, kde tento pátek vystoupí Bohnouti a Mňága až Ďorb. Krásný den!
1: Hudba z našeho regionu.

0: První září, tady je Rádio MB, no a teď pojďme za vědci, kteří zkoušejí nový způsob výroby potravin, při kterém se používají bílkoviny z mikroorganismů místo klasického zemědělství. No a výsledkem můžou být potraviny, které potřebují mnohem méně půdy a vody. No a já se těším hlavně na budoucnost, kdy se někdo zeptá, co bude k večeři, a odpověď bude něco z fermentační nádrže. Tak já si v tomhle případě pak dám asi radši chleba. Pokračujeme dál ve vysílání Rádia MB, krásné úterý.
1: Radio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Vaše rádio MB vám stále dělá společnost a my teď můžeme zamířit do Japonska. Tamní vědci vyvíjejí materiály, které se dokážou sami částečně opravovat. Poškrábete povrch a materiál se částečně zacelí. Zatím je to hlavně výzkum, ale představuje to úžasná, co říkáte. Člověk poškrábe stůl a nemusí nic opravovat, poškrábe auto a ono se začne opravovat samo. Poškrábe telefon a ten si řekne, tohle si vyřeším sám. No, nic přátelé, pokud chcete lístky na Valečovské léto, tento pátek tam vystoupí Mňága a Ždorb a kapela Bohnout, tak si zavolejte právě teď. Naše telefonní číslo do studia je 608 125 300.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: Při úterku prvního ladíte Rádio MB a teď pojďme úplně mimo technologie. V některých městech se rozmáhá zvláštní forma městského zahradničení. Lidé si pěstují zeleninu přímo na balkonech, parapetech a v malých nádobkách, protože chtějí mít vlastní úrodu i bez zahrady. Rajčata, bylinky, papriky, no a člověk se pak začne chovat úplně jinak. Jedno malé rajče na balkóně dozraje a najednou je z něj rodinný poklad. Musím teda říct, že taky už jsem pěstoval, letos jsem se na to trošku vykvajs, ale třeba zase za rok uvidíme. Krásný den vám přeji, blíží se 11. hodina.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. V prostorách staré radnice v Mladé Boleslavi byla včera podepsána 3 memoranda, která potvrzují pokračování dlouhodobé spolupráce města s významnými partnery. Nově dohodnutý rámec platí pro období let 2027 až 2030. Město bude pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Škoda Auto, společností Ško Energo, odbory Kovo MB a také se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Více informací najdete na našem webu. A teď míříme do Mnichova Hradiště. Po dokončení rekonstrukce plynovodu v Turnovské ulici a celoplošné opravy jednoho jízdního pruhu v Jiráskově ulici se Jiráskovy ulice týká další dopravní omezení. Od 7. do 21. září bude uzavřena část ulice mezi Ivana Olbrachta a Turnovskou. A to kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Josima běh se v Mladé Boleslavi uskuteční už tuto neděli. Start bude u krytého bazénu na Štěpánce. Ze všeho nejdříve začnou dětské závody, a to v 9 hodin. V 10 hodin půlmaraton a v 10.30 desítka a štafeta. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
3: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Pokračuje i po 11. hodině, tady je Rádio MB, dnes je světový den dopisování, to je jasný, no a já pro vás budu mít nějaké ty novinky, třeba ze světa spánku, také třeba o pracovních poradách a rozhodně si dáme taky předpověď počasí, a to v této 60 minutovce, tedy mezi 11. a 12. hodinou. Poslední hodina dopoledního rozjezdu je před námi, David vám přeje krásné dopoledne.
1: Rádio MB, zapraví.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
1: Úterý 1. září jede dál. My jsme Rádio MB a já pro vás mám novinku ze světa spánku. Výzkumníci zkoumají, jak přesně náš mozek během spánku třídí informace a rozhoduje, co si ponechá a co zapomene. A čím víc o tom víme, tím fascinující je, že spánek není jen vypnutí. Mozek má i v noci plné ruce práce, takže když večer nemůžete usnout, možná vaše hlava právě řeší důležité věci. Třeba proč jste před 8 lety řekli prodavačce taky, když vám popřála dobrou chuť. Mozek má zkrátka vlastní archiv a velmi zvláštní představu o tom, co je důležité. Teď muzika, za chvíli předpověď počasí. Hezký den.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, pojďme na dnešní počasí, to bude polojasné až skoro jasné, během dne přechodně i oblačné a teploty od 20 do 25 stupňů Celsia. Stejné teploty budou i ve středu, ale bude více oblačnosti, ale srážky jen ojediněle. Ve čtvrtek tak čekáme letní počasí, oblačno až polojasno, teploty 22 až 26 a pátek jasný až polojasný, místy i zatažený, ale pozor, občas může sprchnout, teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeji.
0: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha. Radio MB.

0: Parádní úterý vám přeji. No, pomalu a jistě se nám blíží 12. hodina, samozřejmě ladíte Rádio MB. A já pro vás nakonec mám ještě jednu věc, kterou bychom možná měli zavést všichni. Některé firmy experimentují s pracovními poradami, které mají pevně stanovený maximální čas a musí skončit bez ohledu na to, jestli se všechno probralo. Žádný další, abych se chtěl vrátit k jednomu důvodu. Prostě konec. Upřímně, tohle může být největší technologická inovace současnosti. Žádný robot, žádný létající auto, porada prostě, která opravdu skončí. Nic, přátelé, já teď opravdu končím. Úterý 1. září bude pokračovat chvíli beze mě, ale ještě se jednou vrátím po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
1: Rádio MB.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný úterní den. Městská hromadná doprava v Mladé Boleslavi doznala od dneška změn. Největší novinkou je nová linka s označením 62. Do svých tras se také vracejí některé linky, které byly omezené kvůli stavbám na komunikacích. Se začátkem školního roku se autobusy opět řídí jízdními řády, jako ve dnech školního vyučování. Mladá Boleslav o víkendu zažila policejní kontrolu zaměřenou na alkohol, drogy a mládež. V sobotu policisté v rámci preventivní akce Adam navštívili restaurace, bary, kluby a další místa ve městě. Výsledkem bylo mimo jiné odhalení 5 mladistvých, kteří byli pod vlivem alkoholu. Policisté zároveň řešili 3 případy požívání alkoholu na veřejnosti. Tradiční setkání hokejistů Mladé Boleslavy s fanoušky před startem nové extraligové sezony se uskuteční tuto sobotu v Olympii. Program začne ve 2 odpoledne. Natáčet se bude živý podcast, klub představí nové dresy a chybět nebude ani autogramiáda. Takové byly další zprávy a je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Sadness and sorrow. So a small child was sent out to find

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy,

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Věděli jste, že?
1: Žáci a studenti se vrátili do školních lavic. Všem přejeme, ať je pro ně nový školní rok úspěšný. Co se týká Mladé Boleslavy, tak práce na půdní ve stavbě 4. základní školy pokračují. Někteří žáci se dokonce musí na několik měsíců přestěhovat a učit se na jiné škole. Budova 4. základní školy pochází z roku 1927 a nyní se zde bude pracovat zřejmě další rok. Výsledkem nebude jen více prostoru pro výuku, ale také bezpečnější prostředí pro žáky, pedagogy i další zaměstnance školy. Na 3. základní škole byla během letošního léta dokončena poslední etapa výměny oken. Na 6. byly během prázdnin instalovány venkovní žaluzie v hodnotě téměř 1,63 milionu korun. Nové stínění pomůže udržet ve třídách příjemnější klima během horkých letních dnů a zároveň omezí přehřívání učeben. Na atletických oválech u 6., 7. a 8. základní školy proběhl retoping, tedy obnova povrchu běžeckých drah. Proměnou prošly také šatny v základní škole Depř. Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Tuto sobotu se uskuteční Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého parku. Bohatý doprovodný program začne ve 2 odpoledne. Kromě koncertů se příchozí mohou těšit na módní přehlídku, ukázku historických kol, dětské dílničky a občerstvení. Po 2 měsících prázdnin se dnes vracejí děti do školních lavic. Začíná nový školní rok 2026-27 a svůj první velký školní den prožili také prvňáčci. Vyučování dnes začíná na základních i středních školách po celé republice. A pokud už teď děti přemýšlejí, kdy budou zase prázdniny, tak první volno přijde na konci října. Podzimní prázdniny jsou naplánované na 29. a 30. Na Mladoboleslavsku pak čekají jarní prázdniny od 8. do 14. února. České basketbalistky po včerejším přesunu z Prahy do Berlína čeká dnes generálka na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Duel začíná v 16 hodin. Za 3 dny pak svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstup na fest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Kde končí signál?
5: My

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
0: To už je stejně jedno, mizíme.
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. V prostorách staré radnice v Mladé Boleslavi byla včera podepsána 3 memoranda, která potvrzují pokračování dlouhodobé spolupráce města s významnými partnery. Nově dohodnutý rámec platí pro období let 2027 až 2030. Město bude pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Škoda Auto, společností Škoenergo, odbory Kovo MB a také se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Více informací najdete na našem webu. A teď míříme do Mnichova Hradiště. Po dokončení rekonstrukce plynovodu v Turnovské ulici a celoplošné opravy jednoho jízdního pruhu v Jiráskově ulici se Jiráskovy ulice týká další dopravní omezení. Od 7. do 21. září bude uzavřena část ulice mezi Ivana Olbrachta a Turnovskou. A to kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Josima běh se v Mladé Boleslavi uskuteční už tuto neděli. Start bude u krytého bazénu na Štěpánce. Ze všeho nejdříve začnou dětské závody, a to v 9 hodin. V 10 hodin půlmaraton a v 10.30 desítka a štafeta. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu.
5: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: šťastný školáky, ale hlavně všechny šťastný rodiče. Dneska tu máme nový měsíc, 1. září, a to je taky zároveň první školní den. No tak je to opět tady, domácí úkoly, povinnosti a školní docházka. No a rodiče, doma svatej klid. No tak někdo z toho radost má, někdo asi míň, ale každopádně věřím, že dneska jste vstoupili do nového školního roku tou správnou nohou. My už jsme vstoupili do naší dvouhodinovky a s námi tu budou 24/7 Rybičky 48 a taky Whitney Houston, se kterou si zatancujeme. Tak jdeme se do toho pustit. Tady už pro vás je DJ Rames a já přeju příjemný poslech. Zůstavejte s námi.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rybičky 48 a taky Marek Ztracený, jejich goodbye. No a goodbye dneska dali taky školáci dvouměsíčním prázdninám. My jsme dneska byli taky našeho malého prvňáčka vyprovodit do školy. No a všiml jsem si pár rozdílů oproti našim školám, tedy školám, kam jsme chodili my. Ano, je to už nějaký ten čas, ale dneska už jsou třeba totiž tabule spíš vzácností. Dneska jsou ve školách obří televize nebo displeje, tam, kde my jsme měli otevírací černou tabuli, kam jsme občas učitelům do té vnitřní strany napsali nebo nakreslili pozdrav, kdy jsme po sobě házeli křídou, měli jsme službu na mytí tabule a učitelé po nás mrskali mokrou houbu. Tohleto se podle mě tak jako vytratilo, tohleto kouzlo. Další věc jsou třeba žákovský knížky, jejich kontrola, když jsme přišli ze školy, ručně psaný poznámky, omluvenky, falšování podpisů rodičů. Dneska je jakási aplikace, kde si rodiče online můžou prohlídnout známky, poznámky a já nevím, co všechno. Takže i tohleto kouzlo a vzpomínky, kdy jsme schovávali žákovský knížky, jsou dneska pryč. No a rodiče vědí, že máte průšvih dřív, než přijdete domů, protože si to přečtou v aplikaci. Nebo alespoň takhle nějak si to představuju, že to funguje. No, jsme v digitální době, nedá se nic dělat. Ale přišlo mi to dneska takový trochu smutný. Každopádně my ale smutnit nebudeme, my jdeme do další muziky a rovnou posílám Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Tak si klidně zatancujte.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit!

0: Tak já bych řekl, že dneska si to někteří, hlavně ty mladší, úplně nemyslej, ale já věřím, že to bude zase dobrý. Přátelé, společnost vám stále dělá Radio MB taky odpolední úlet, no a my se jdeme navzdory tomu, že tu máme teprve úterý, tak trochu podívat, co nás čeká a nemine o víkendu, protože, jak já říkám, je potřeba si to pořádně naplánovat, takže jdeme se mrknout právě, co nás čeká. Samozřejmě pokračovat bude valečovské léto, tentokrát dorazí Vohnouti a s nimi taky Mňága a Ždorb, takže v pátek můžete opět vyrazit do tohletoho krásného areálu. Brzy budeme mít po sezóně, takže toho ještě využijte, dokud to aspoň trošku jde. No a v sobotu už je tu hlavní akce tohoto roku, tedy když nepočítám 7. narozeniny Rádia MB v listopadu, budeme se bavit o těch letních akcích. Čeká nás totiž Septemberfest na Krásný Louce. Tam se můžete těšit na pořádnej rockovej nářez. Dorazí Komunál, Proteus, Konec konců, Mladoboleslavský Seven, taky Rammstein MC, takže čeká nás spousta efektů, ohňů a pořádná show. Areál se otvírá ve 13 hodin a první kapela to rozehraje už ve 14.15, což budou Mladoboleslavští Seven. Podrobný line-up najdete třeba na Facebooku Kultura MB. No a ještě informace ke vstupnému. Stát bude 200 korun a platit můžete kartou nebo hotově. No pozor, pokud budete chtít platit u vstupu kartou, tak musíte jít právě pravým vstupem, tím u Jizery. Takže opět se dají stihnout obě akce, pátek, sobota, no a neděli potom budete mít na relaxaci. I když my trošku starší, nebo řekněme středního věku, už potřebujeme na regeneraci dnů víc, ale to potom doženeme v práci. Každopádně teď už jdeme do další muziky a já pro vás mám Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl.
1: Radio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný úterní den. Městská hromadná doprava v Mladé Boleslavi doznala od dneška změn. Největší novinkou je nová linka s označením 62. Do svých tras se také vracejí některé linky, které byly omezené kvůli stavbám na komunikacích. Se začátkem školního roku se autobusy opět řídí jízdními řády, jako ve dnech školního vyučování. Mladá Boleslav o víkendu zažila policejní kontrolu zaměřenou na alkohol, drogy a mládež. V sobotu policisté v rámci preventivní akce Adam navštívili restaurace, bary, kluby a další místa ve městě. Výsledkem bylo mimo jiné odhalení 5 mladistvých, kteří byli pod vlivem alkoholu. Policisté zároveň řešili 3 případy požívání alkoholu na veřejnosti. Tradiční setkání hokejistů Mladé Boleslavy s fanoušky před startem nové extraligové sezony se uskuteční tuto sobotu v Olympii. Program začne ve 2 odpoledne. Natáčet se bude živý podcast, klub představí nové dresy a chybět nebude ani autogramiáda. Takové byly další zprávy a je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Novou hodinu jsme začali se Sonic Dream Collective, no a začneme jí taky dobrou zprávou pro školáky, ať neřeknou, že jsme na ně jenom očkliví, že se jim smějeme. Nevěžte hlavu, už jenom 302krát se vyspíte a jsou tu zase letní prázdniny. No tak snad jsem si to u nich trochu narovnal, vůbec to totiž není škodolibý, jak se může zdát. No a zpět k muzice, mezi 15. a 16. ještě v odpoledním úletu zazní Erotic, Krištof, Bad Boys, Blue a určitě ještě něco přidám, ještě něco vyberu. Takže pokračujeme a další song poletí nejenom pro vás všechny, kdo jste právě teď s námi, ale především pro Lindy a Samueli, kteří dneska slaví

0: na sukoradi.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Angels Like You a ještě Miley Cyrus. Tahle zpěvačka si totiž na sociálních sítích nedávno změnila jméno jednoduše na Miley a zároveň láká fanoušky na novou hudbu pod novým vydavatelstvím, takže asi nějaká velká změna a je možný, že právě už v budoucnu bude používat jen svoje první jméno, tedy Miley. Uvidíme, podobně to měl nebo má taky nizozemský producent a hudebník Tiesto, kterýho většina z nás zná pod uměleckým jménem DJ Tiesto, a ten přídomek přestal před svým jménem aktivně používat v roce 2009. No tak uvidíme, třeba opravdu Miley Cyrus už další generace bude znát jenom jako Miley. No a my už pojedeme, protože musíme stihnout ještě nějakou tu muziku. No a na řadě jsou Bad Boys Blue, tak jdeme na ně.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Ace of Base, Beautiful Life. To je muzika úterního odpoledne na Rádiu MB. My tu máme už 1. září, takže pomalu, ale jistě se můžeme chystat na podzim, ale nebudeme samozřejmě tak úplně předbíhat. Ještě nás určitě pár hezkých teplých dnů čeká, takže jako bych nic neřekl. Každopádně, ale co se připravuje, tak to už je Roman a za malou chvíli mě tady za mikrofonem Rádia MB vystřídá. Já jdu tedy předávat štafetu, moje směna končí, no a vy dál zůstávejte s Rádiem MB, protože samozřejmě muzika, tak ta jede dál a rozhodně neubíráme. Na rozloučenou ode mě ještě letí Style, Nesmíš tančit sám. Doufám, že i vás jsme třeba roztancovali a každopádně si užívejte hezký zbytek úterního dne. Já se na vás těším tradičně zítra s odpoledním úletem, ale to už nemusím říkat, to vy přeci znáte. Takže mějte se fajn a čau!
1: Rádio MB.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Tuto sobotu se uskuteční Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého parku. Bohatý doprovodný program začne ve 14:00. Kromě koncertů se příchozí mohou těšit na módní přehlídku, ukázku historických kol, dětské dílničky a občerstvení. Po 2 měsících prázdnin se dnes vracejí děti do školních lavic. Začíná nový školní rok 2026-27 a svůj první velký školní den prožili také prvňáčci. Vyučování dnes začíná na základních i středních školách po celé republice. A pokud už teď děti přemýšlejí, kdy budou zase prázdniny, tak první volno přijde na konci října. Podzimní prázdniny jsou naplánované na 29. a 30. Na Mladoboleslavsku pak čekají jarní prázdniny od 8. do 14. února. České basketbalistky po včerejším přesunu z Prahy do Berlína čeká dnes generálka na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Duel začíná v 16 hodin. Za 3 dny pak svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: skončil prázdniny oficiálně také. No tak vezmeme za vděk tím, co tady máme právě teď. Je tu hodina s Romanem, hezké odpoledne. No a dneškem začal samozřejmě i nový školní rok. Některým dětem možná ráno ukápla slzička, jiným spíše pot v očekávání toho, co je čeká. No a rodiče, ti si možná říkají, že těch 9 týdnů vlastně uteklo nějak podezřele rychle. Prostě jako vždycky. Dnes se děti přišly do školy spíše jen podívat, od zítra to často začíná, tak říkajíc naplno. Na některých budovách, třeba i v Bolce, se stále pracuje, třeba na 4. základní škole platí výrazné omezení, některé děti se musí učit dokonce jinde, další zase rovnou odjeli na školu v přírodě, to se někdo má. My každopádně všem přejeme úspěšný školní rok. Do 10 škol v Bolce letos nastoupilo přibližně 5300 dětí. Více si můžete přečíst na našem webu. Tak ještě jednou přeju hezké odpoledne.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky D.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Hezké odpoledne, třeba já se musím přiznat, že si příliš nepamatuju na svůj první den ve škole, na svůj příchod do první B. Tak nějak matně si vybavuju, jak stojíme před 6. základní školou v Mladé Boleslavi a čekáme na to první zazvonění, ale to je tak všechno. Dál si nepamatuju vůbec nic. Tak pokud jste i vy dnes byli se svými ratolestmi v první třídě, tak doufám, že jste to všechno zvládli, že jste moc nebrečili. My už chodíme, přátelé, do druhé, ano. My už jsme pokročili. Nechme školu školou, pojďme se podívat také na počasí. Jestli jste si dnes ráno říkali, že 1. zářím už musí přijít podzim, tak vás možná potěšíme. Podle aktuálních předpovědí to zatím vypadá, že září si bude chtít ještě chvíli hrát na léto. Meteorologové očekávají spíše nadprůměrné teploty a 1. zářijový týden by měl být dokonce jeden z těch nejteplejších. Takže školní aktovky, svačiny, povinnosti, ale kraťasy zatím rozhodně neházejte do skříně. My jsme Rádio MB, mám pro vás další muziku, pokračuje hodina s Romanem.
1: Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

V pátek bude pokračovat Valečovské kulturní léto. Tentokrát vystoupí kapely Vohnout a také Mňága a Žďorp. Pokud ještě nemáte lupeny, tak je samozřejmě můžete koupit na www.vstupnafest.cz, případně na místě, anebo se je můžete pokusit vyhrát zítra dopoledne v dopoledním rozjezdu tady u nás na Rádiu MB. Právě nadcházející víkend bude, co se týká kulturních akcí, velmi nabitý. Septemberfest v Bolce, Den města Kosmonosy pro změnu u sousedů, do Olympie zamíří v sobotu hokejoví fanoušci a v neděli si můžeme užít Josima běh na Štěpánce. Do pátku a také do víkendu, ale ještě daleko, tak nebudeme předbíhat. Budeme si nadále užívat poslech Rádia MB, skvělou muziku, jen teda proběhne jedno takové rychlé střídání, to pořádně ani nepostřehnete. Za chvilku bude u mikrofonu David. Já se loučím a těším se zase zítra odpoledne po 16. Rádio MB. Rádio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. V prostorách staré radnice v Mladé Boleslavi byla včera podepsána 3 memoranda, která potvrzují pokračování dlouhodobé spolupráce města s významnými partnery. Nově dohodnutý rámec platí pro období let 2027 až 2030. Město bude pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Škoda Auto, společností Ško Energo, odbory Kovo MB a také se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Více informací najdete na našem webu. A teď míříme do Mnichova Hradiště. Po dokončení rekonstrukce plynovodu v Turnovské ulici a celoplošné opravy jednoho jízdního pruhu v Jiráskově ulici se Jiráskovy ulice týká další dopravní omezení. Od 7. do 21. září bude uzavřena část ulice mezi Ivana Olbrachta a Turnovskou. A to kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Josima běh se v Mladé Boleslavi uskuteční už tuto neděli. Start bude u krytého bazénu na Štěpánce. Ze všeho nejdříve začnou dětské závody, a to v 9 hodin. V 10 hodin půlmaraton a v 10.30 desítka a štafeta. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

první zářijové odpoledne je v plném proudu, kalendář nám právě otočil stránku a najednou máme pocit, že rok nějak podezřele utíká. Co říkáte? Vždyť ještě nedávno jsme si říkali, že do Vánoc je strašně daleko a teď už se pomalu začínají objevovat první vánoční nabídky, ale dneska na ně rozhodně nemysleme. Je tady první zářijové odpoledne, vy posloucháte Rádio MB, pracovní den, tak ten už je dávno za půlkou a přesně teď přichází ta část dne, kdy člověk už nechce nic zásadního řešit, ale zároveň ještě musí předstírat, že má všechno pod kontrolou. Takže jestli už dnes počítáte minuty do konce práce a pokud jste si dali třetí kávu nebo jen čekáte, až se den konečně přehoupne do večera, jste tady správně, posloucháte Rádio MB, tak přidejte trochu hlasitosti a nechte starosti na chvíli stranou. Zdraví vás nakřapaný David, hezký den.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstup na fest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Parádní úterý s datem 1. září trávíte ho ve společnosti Rádia MB. No a přátelé, v některých kavárnách se začínají objevovat stoly, u kterých si můžete objednat naprosté ticho. Žádná hudba, žádné hlasité hovory, žádná videa z telefonu. Prostě místo, kde má být klid. No a já si říkám, že tohle je hodně zajímavý vývoj. Dřív jsme chodili do kavárny, abychom se s někým potkali, pak jsme tam chodili pracovat s notebookem, no a teď si tam možná půjdeme pronajmout 2 hodiny, během kterých po nás nikdo nic nechce. Zajímavý, zajímavý. Pojďme za další hudbou.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás. Na

0: při úterku 1. září si pouštíte Rádio MB, no a výrobci kuchyňských spotřebičů, tak ty se předhánějí v tom, co všechno dneska dokáže lednice. Umí připojení k internetu, upozornění, seznam potravin, někdy má dokonce kameru vevnitř, no a člověk si říká, opravdu potřebuju, aby mi lednice poslala zprávu, že došlo mléko, protože upřímně, když otevřu lednici a mlíko tam není, myslím, že to zvládnu zjistit i bez internetu, co říkáte. No nic, přátelé, blíží se nám pomalu a jistě 18. hodina. Já se loučím, no jdu se kurírovat a těším se zase zítra.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný úterní den. Městská hromadná doprava v Mladé Boleslavi doznala od dneška změn. Největší novinkou je nová linka s označením 62. Do svých tras se také vracejí některé linky, které byly omezené kvůli stavbám na komunikacích. Se začátkem školního roku se autobusy opět řídí jízdními řády, jako ve dnech školního vyučování. Mladá Boleslav o víkendu zažila policejní kontrolu zaměřenou na alkohol, drogy a mládež. V sobotu policisté v rámci preventivní akce Adam navštívili restaurace, bary, kluby a další místa ve městě. Výsledkem bylo mimo jiné odhalení 5 mladistvých, kteří byli pod vlivem alkoholu. Policisté zároveň řešili 3 případy požívání alkoholu na veřejnosti. Tradiční setkání hokejistů Mladé Boleslavy s fanoušky před startem nové extraligové sezony se uskuteční tuto sobotu v Olympii. Program začne ve 2 odpoledne. Natáčet se bude živý podcast, klub představí nové dresy a chybět nebude ani autogramiáda. Takové byly další zprávy a je čas opět na muziku. Příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

17 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Radio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
5: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Radio MB.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Vypni hlavu, zapni nás.
1: Počítava Tokyo FM. Watashi Akashi.

0: www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.
1: Question. What is love?